vrte len 1,99 € za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 € za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: A s veľkým úsmevom aj Petr z Moravy hladí rádio Vlna za veľkým volantom.
1: Zdravím všechny do rádia Vlna. Poslouchám vás už víc jak rok a půl za volantem kamionu po celé Evropě. Máte super písničky a protože moje máma pochází z Oravy, máme z toho Rabča, tak zahrát nějakou krásnou písničku. Poslouchám vás každý den stále i doma, když jsem o víkendu.
2: No, nebudeme ďaleko z najbližšou Oldies Party v sobotu, blízko Rabče v Nižnej konkrétne.
0: Mm-hmm, áno, na Orave, dobre, zdravo a teraz ešte jedno s našou Oldieskou.
2: No tak ak máte chuť zahrať si s nami o lístky, dá sa už dnes po 17. hodine s našim kolegom Rastom Mortom.
0: No a Petr, teba samozrejme srdečne pozdravujeme.

len 1,99 € za 1 kg. Papriku bielu len 1,39 € za 1 kg a banány len 99 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba.